0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. V této hluboké noci v hodině mezi psem a vlkem vídává starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honzo Kulík. Dneska budeme mít hodně moderny. Začali jsme Milesem Davisem, to tak nějak, aby jsme nevypadli z rytmu. Bude host, narozeninovej teda. Bude to člověk, který hraje na trumpetu, na křídlovku a taky na elektrifikovanou trumpetu. Ovšem bude něčím zvláštní. Já vám zatím prozradím, že se jmenuje John Fumo. A já jsem tady rozpitval jedno jeho zajímavé album, které se jmenuje Po skutečnosti. Jo, po skutečnosti. Nebo po zkušenosti. No, to jsou věci teda. Oni ty názvy těch jeho věcí jsou vůbec záležitost. Ale k tomu se dostaneme a taky je zajímavý jedním faktem, ze kterým jsem se doposud ve starým psu, co hraje jazz, to jsem já nesetkal. Abych nežvanil dlouho, dáme první kus s tímto umělcem, který se jmenuje Tucho.

Já si myslím, že na tu trumpetu je teda dobrý, jo, to jako o tom žádná, ale trochu se dostaneme k jeho životopisu. Já vždycky, když dělám nějaký ten pořad, má někdo narozeniny, nějaký významný umělec, tak seženu si všechno možný a nemožný, obaly z desek, knížky, něco postahuju na internetu, co se o něm kde mluví a píše. Nakonec je toho tolik, že musím vybírat, že nevím, co bych tam dal, ale vždycky vybírám, aby to byl nějaký špek, aby to zaujalo. A tady jsem svinsky narazil, milí posluchači. O tomhle člověku neví nikdo nic, ani strejda Google ne, jo, a to už je teda co říci. Pravda, že ve světovém kalendáři jazzmenů, ze kterého čerpám, vydaného v Americe, tak tam John Fumo, tam zmíněný je, je tam zmíněný jeho narození, já vám dokonce řeknu kdy. Narodil se 5. června 1957, což je docela ještě mladěs, dá se říci, a tím to končí. Jo? Odebřel jsem Google, tam dokonce odkaz v tom kalendáři jsou vždycky odkazy na Wikipedii, že jo, kde jsou extra články o těch umělcích. Odebřu to a vidím, že nic nevidím. Akorát připomínka, že je potřeba zjistit fakta, doplnit a tak dále a tak dále. O samotnom umělci ani slovo, tak jsem hledal ještě na internetech. Našel jsem asociaci muzikantů v Nashvilleu, jsem říkal Nashville, a bude asi něco do country and western, a není. Tam jsem se dozvěděl, že John Fumo udržuje aktivní program vystupování, nahrávání, skládání a turné. To jsem se toho tady dozvěděl hodně. No. A taky, že nahrával se spousta významnými umělci, ku příkladu třeba Crosby, Stills and Nash. Mám tady Celine Dion dokonce, jo, a další a další. A taky jsem tady, mám taky Charlie Hayden tady byl a James Brown. No to je teda skutečně docela řádka umělců dobrá. A taky je tam odkaz Viz doména, kde má stránky, tak jsem si říkal, no tak tam nám Jenda Fumo něco o sobě vysvětlí. Kliknu na tu doménu, já vám ji schválně nebudu říkat z jednoho obyčejného důvodu, protože když jsem na to kliknul, cvak, stránka nenalezena, doména, tam píšou, jo, doména není zaregistrována, to znamená, že je volná. Já vám říkám schválně to jméno, protože to bych naváděl podvodníky s doménama, aby si to zaregistrovali hned, ruče, třeba hned zítra, nebo ještě večír, nebo dneska ráno, to je jedno. A potom, až Honza Fumo bude říkat, tak si udělám sajtu, ne, a narazí, protože doména je registrovaná. S tímhle fenoménem jsem se už setkal, dokonce i v organizaci státní správy, pro kterou jsem pracoval, a tam jsme dopadli s tou doménou skoro úplně stejně. Ale pak se to nějak vyřešilo. Ale to už zabíhám do marginálních záležitostí. Dáme si další kousek, který se jmenuje Body Wrap. Body Wrap, tělesný zábal. Tak jestli byste chtěli tělesný zábal, můžu posloužit. Já a John Fumo tedy.

abych vám pravdu řekl, tak tohle to se mi stalo ve starom psu, co hraje jazz, to jsem já. Tak to se mi stalo poprvně, jo. Většinou, jak jsem říkal, o umělci vím hrozně moc věcí, jo, a tenhle ten je takovej utajenej, skromnej, ale jak poslouchá, to je fakt dobrý, jo. Když vezmeme to Kučo, který jsme hráli předtím, tak to bylo krásně do latiny, tohle už bylo do funku. A teď si dáme V růžový kůži, nebo Do růžový kůže, nebo já nevím, tak nějak, on se blbě překládá ty názvy, jo. Ale může to být taky zajímavý a pak tady mám na velice zajímavou skladbu, ale k tomu se dostaneme V růžový kůži. Přiložte ucho.

všimněte si, hráli jsme tady pár věcí zatím a jakoukoliv jsme hráli, tak každá je úplně naprosto jiná, jo. Smekám, ještě jednou třikrát klobouček, jak se říká lidově. A fandím tomu chlapíkovi. Já jsem myslel, jako než jsem vzal do ruky jeho desku, dobře, jak si jenom něco přečtu. A tady vidíte, nedám o sobě vědět a přitom se tady dozvím z pěti řádků na nějakom nešvilském serveru, že vydává desítky a vydal včetně dalších soundtracků z muzikálů a filmů. No, potěžko ještě teda. V dnešní době se na internetu prezentuje kde kdo, jo, to každej, já nevím, dámy prominou, ale každej, kdo má do prdele díru, tak se vystavuje na internetu. A teď si představte, nejhorší jsou třeba ty influencerky, nebo jak se jim říká, jo, to je, ježiši, aby zase na mě letěly nějaký aktivistky, to by bylo něco. Ty mají hroznej zvyk, jo. Ty tam sedějí před kamerou, žvanějí, okazují svoji domácí mazlíčky někdy, to ještě by šlo. Třeba mají pěknou kočku nebo psa, nějaký ušlechtilý plemeno, že ono, tak člověk se zájmem podívá. Ale pak následuje půlhodinový žvanění o tom, která její kámoška je největší kráva. No, tohle to je jen pro silný povahy. A teď přijde člověk, který nikde nic se o něm nepíše, notabene ještě kdyby nějaký skandály, ani to ne, přijde a zahraje. Já jsem ostatně taky ze staré školy, jak se v jazzu říká, no hezky s nám to tady pověděl, tak tady máš instrument a okaž, no a máte to. Když už teda mluvíme o tom jazzu, jo, tak jak poznáte třeba dobrýho muzikanta v oblasti free jazzu třeba, a nebo vůbec, já nevím, takových těch moderních záležitostí, improvizací třeba. Někdo tam hraje 2 hodiny a nějak ta nálada se tam musí vytvořit, jo, abyste rádi, že tu kočičinu nějak přežijete. Jo. A tady přijde člověk, prostě nejlepší muzikant, který má co nejkratší kousky, prostě vám to tam napálí a je to jasno. Poslouchejte, to se jmenuje Těžká chvíle.

Tady to máte, no. Krátký, mělo to minutu 19 a je to jasný, jo. Prostě slyšíte, je to vyřízený, jo. Dobrý aranžmá, všimněte jste si těch bicích třeba, já nevím, který zvukový inženýr to dělal, jo, ale tam ty bicí namáčknutý do takového krátkého dozvuku, takový toho typického sandu 50. let, kdy začínali, přelom 50. 60., kdy začínali ty pérový dozvuky ještě, když nebyly takový ty mašinky o digitálních, o tom ani nemluvím, tak to tam bylo všechno slyšet. A teď si dáme, nebudete tomu věřit, jmenuje se to Mozková sprcha. Mozková sprcha, necháme se překvapit, já sám nevím, co bych vám tomu řekl, já tady střílím úplně naslepo, já hraju o člověku, o kterém nevím vůbec nic, akorát vím, že se narodil, já nevím kdy, 5. června, jo, 57. no, hlína tohle.

Mozková sprcha, no. A ona je to mozková sprcha už to, že kolik let mám tuhle desku doma, jo. To nevím vůbec, co mám, jo. Pak se člověk podívá do jazzového kalendáře a zjistí takovýhle záležitosti. A notabene nemůže najít muzikanta na internetu, to je ještě větší pecka. A mozková sprcha byla, a teď dostanete teda mozkovou sprchu úplně teda děsnou, protože závěrečná skladba s tímhle muzikantem, který se jmenuje John Fumo, se jmenuje Červené květy. To je čistě transcendentální záležitost, jo? To nevíte, jestli jste někde jdete po ulici, nebo jste v paralelním vesmíru, nebo jako je to v tom Star Treku, v tom seriálu, že tam někam jdete a nevíte vůbec, kam jdete, a když vylezete, tak jste, no, to by jsem se zamotal. Tak to dáme, no. Červený květy.

Zajímavý je, že tahle ta skladba zavírá celý album. Já jsem teda z něho nehrál úplně všechno, jo, ale jo, tam takový docela něco do funky, něco do latiny, jako víš, jaký, jo, co, je to pěkný, zvyknete si na to, řeknete, no vydá, toto jede, a pak dostanete šlehu mezi oči na závěr alba, jo, to je dobrý, no. Jinak můžu směle říct, že kráčím ve šlépích tohoto muzikanta, jenom tak skromně, proboha, abyste se nemysleli, třeba už tím tedy, že... Kdybyste třeba hledali, víte, jak se jmenuju, na stránkách rádia jsem taky vystavený, ksift tam je můj vidět, no tak není o co stát. Kdybyste mě třeba hledali na Facebooku, jo, třeba tam mám někde účet, najdete velký hovno, přátelé, nemám, protože jsem podpírač Facebooku. Ano, ať si o tom pan Zuckerberg myslí, co chce, možná, jestli to poslouchá, takže zdravím, jsem podpírač Facebooku. To z toho důvodu, že v mládí jsem byl podpírač vojny, teď už není co odpírat, aspoň ten Facebooček. No a co si dáme na závěr? Takový ty příznivci tradičních věcí, který tady stále hrajou, že jo, na starom Sobicu hraje jazz, to jsem já, on za kolik, tak říkají, no dneska jen do, no to je samá moderna. Což normální, nebo co? No tak, abyste si jako užili i příznivci klasického swingu. O den později, než teda John Fumo se narodil, Jimmy Lunsford, tak dáme Moje modrý nebe. To je pro dnešek všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. A při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jich, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutné listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
12: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey.
2: Radio Hey.
1: Radio Hey. Zůstaň s námi na Hey.

Máme krátce po celé po 6. raní. Freedom Call, metal, každopádně jdeme dál. Kissing Dynamite, to je další muzika, kterou nabídnu. Dnes slaví svátek Zbyněk.

Za pouhé dvě minutky, 6:45. Hezké ráno, ranní éter, ranní proud, který vám přináší také Enteria stavební holding Pardubice. Linkin Park 1996, Kalifornie, Amerika, ano, každopádně skvělá muzika před námi.

je to úplně jasné, kdo vám zpíval, kdo vám hrál. Romantická sestava Slayer, do raných kaváren a cukráren. Když jsme to takhle krásně zahřáli, tak si ještě posuneme další věc. Megadeth.

Dámy a pánové, krásné ranko, věřím, že už jste vzhůru, že s námi rádi vstáváte. 50. minuta po celé po 6. Dáme si českou lineu, pojďme na ní společně.

Česká roková scéna, 6 pouhých minutek do celé do 7. raní. Citron. Ocelová parta Dimitri.

Žasná skvělá parta, Dimitri, ocelová parta. Minuta necelá do sedmé raní. No a na co se můžete těšit, co se týká ještě rokových podniků, tak třeba Master of Rock, každopádně 2026, Vizovice 16. až 19. července. Rock Castle 2026, Moravský Krumlov 13. 15. srpna.

0: for you. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio. Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Je to neskutečné, ale je to skutečně tak, jak čas utíká, tak plyne i náš život. 16 minut po sedmičce jedeme dál. Rakajno.

Stále novinka, Honza Toužímský a spolu Arakaj na 7 hříchů. Počasí poleze postupně nahoru a dostaneme se až na 35.

Další parta Grayson. Rychlá informace, nafta v úterý zlevní, cenový strop na benzín naopak mírně stoupne. Je to záměrně, najedeme do zahraniční rockové a metalové tvorby, pojďte s námi 9 minutek do 7:30.

0: Showtime Rock for you.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIT, Staré Hradiště.
2: Dámy a pánové, teď už ale České Budějovice 7.

Rhapsody of Fire, 7:45, a jdeme a míříme za další informací. Pojďme za ní. Vláda premiéry Andreje Babiše schválila novelu měnící financování médií veřejné služby. Po jednání kabinetu to v pondělí oznámil ministr kultury Otto Klempíř. Česká televize a Český rozhlas by měly dohromady dostat zhruba 7,8 miliardy korun ze státního rozpočtu na místo dosavadního financování skrze koncesionářské poplatky.

Ano, je to tak, víme, co máte rádi, Stratovari už do Brna, 2,5 minutky do celé do 8 raní. Čeká nás další skvělá muzika, Volbeat.

0: Bylo 8 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Radio Hey je s vámi na všech našich frekvencích a regionech a městech, obcích a fautácích a tak dále. Čtvrtá minuta po osmé, Papa Roach, muzika, další informace.

Dámy a pánové, se skvělou muzikou jedeme i nadále do půl deváté, ale teď máme ještě 20. minutu po celé po 8. ráno, čeká nás také další informace, podíváme se na náměstí Jiřího Spoděbrat, jak se modernizuje, no a každopádně podíváme se i za sportem.

protože chorvatská rádia úplně neznáme, každopádně muziku vaši známe perfektně, prosím o Amaranč. Tak jdeme na to, Dalmácie, krásné ranko.

0: Ještě jednou tady zdravíme a všeme krásné ráno do Chorvatska, konkrétně Dalmácie. My si dáme reklamní break. 8:30.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

0: iRadio.cz.
1: Tak, měli jsme si dát vstup, ale bohužel mikrofon nám to nedovolil. Začal prskat. Normálně začal prskat. To je neskutečný. No tak, hele, dáme si to za chviličku.

du hast mich, du hast mich.

0: Hejradio.cz.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
0: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Tak, my jsme to krásně stihnuli po písničce. Karel tady dělá takový živý videoklip, jak plave pod hladinou řeky. Karle, tvé pohyby nejsou dokázané.

0: says.
1: 10 minut uletělo jako voda po 9. hodině Symfonity.

Symfonity za námi, 9:45. No a v tomhle čase míříme za další informací. Pojďme za ní, lidé se dočkají zpřístupnění jednoho z nejznámějších pražských náměstí po rekonstrukci, která se prodražila téměř jednou tolik oproti původním plánům. Slavnostní otevření v Praze 3 nabídne hudbu, tanec, setkání sousedů i doprovodný program pro všechny generace. Jiří Spoděbrat se to náměstí jmenuje.

Jak se říká německá liga Halloween? 3 půl minutky už do půl desáté. Já už pro vás chystám čerstvý Nazaret.

0: Úžasná muzika Scorpions. Muzika, která se nikdy nestratí. Legendární Luda Schenker, každopádně teď už je tady také legendární Pavel Herring, abychom se podívali na ledovou plochu. Ano, je to tak a Pavle, já tě zdravím, přeji stále krásné ráno v Pardubicích, slunné ráno, slyšíme se.
1: Krásné ráno z Pardubic, je tady opravdu nádherně, legenda vás zdraví ve velkých uvozovkách, hodně si mě pobavil. Ano. Všem krásné ráno.
0: Tak, my se podíváme nejprve na český hokejový, vlastně takové události, nebo vedeme v rychlosti, jo. Český hokejový brankář Daniel Vladas by měl brzy prodloužit smlouvu s Philadelphia, díky niž si výrazně finančně polepší. Agentura Reuters s odkazem na informace zámořských médií uvedla, že 28-letý golman podepíše kontrakt na 5 nebo 6 let s ročním platem mezi 5 až 6 miliony dolarů. Takže samozřejmě Vladasovi gratulujeme, prostě pár peněz bude mít, jak se říká, na kapse. No a my se ale jdeme podívat na Stanleyův pohár, proto je tady s námi Pavel Herring, aby nás provedl tímhle s tím nádherným kapem. Pojďme se na to podívat, Pavle. Samozřejmě to nastartovalo. Jaký je průběh, jak to vidíš, jak to vypadá na ledové ploše v NHL-ku?
1: Já si myslím, že to byla krásná série.

0: opravdu Vegas i Carolina předváděli krásný hokej, nebylo to úplně jednoznačný. Myslím si, že to nenechalo určitě nikoho chladným. My jsme bohužel jako z pohledu České republiky tam měli zástupce na té straně, která nevyhrála, takže trošku mě to mrzí pro Tomáše Hertla, ale na druhou stranu musím říct, že i ten příběh té Caroliny a je asi potřeba se na to dívat trošku objektivně, tak i ten příběh té Caroliny je opravdu, opravdu krásný. Myslím si, že si to extrémně užíval primárně Brandon Bussy, což je golman Caroliny, který měl velmi takovou komplikovanou, složitou kariéru, dostával se do NHL přes nějaký nižší soutěže, hodně času strávil v NCDC, v USHL, v NAHL, v takovýchhle ligách, až se nakonec přes AHL, přes farmu dostal do Caroliny a zanechal tam takhle výraznou stopu a v podstatě asi to, co, o čem sní vlastně všichni, kteří na sebe navlíknou betony, lapačku a vyrážičku, že vyhrajou finále Stanley Cupu, se mu povedlo. Myslím si, že i letos ta série měla zanechala za sebou krásný příběhy.
1: Je to tak, kapitán hokejistů Pittsburghu Sidney Crosby se po letošním playoff NHL posunul v historickém pořadí také produktivity v bojích o Stanleyův pohár. Na páté místo před Jardu Jágra, 38-letý kanadský center, se polepšil na 206 bodů. Určitě jsi to zaregistroval, vnímal, co k tomu říkáš, nebo jak k tomu možná něco dodat, Pavle?
0: Určitě je to tak a co se týká toho bodování v playoff, tak to si myslím, že je taková ukázka toho, jak ti hráči dokážou zabrat, když jde opravdu o všechno. Samozřejmě Jarda Jágr tam končil v nějakých 48 letech, takže Sidney Crosby má ještě trošku čas, ale na druhou stranu si myslím, že takováhle vytrvalost je neuvěřitelná, to už se nebude opakovat, i když Sid samozřejmě tu kvalitu drží. Viděli jsme to i na mistrovství světa, kde měl snad nějakých 10 asistencí, pak dokonce přidali gól, ale jako bylo to i z jeho strany na nejvyšší úrovni, je to pořád hráč, který dokáže rozhodovat, který dokáže dělat ten rozdíl. A myslím si, že v tom Pittsburghu nemá úplně k sobě teďka lidi, který by prostě dokázali ten tým přetlačit do nějakých jakoby vyšší úrovně, aby opravdu hráli o Stanley Cup, ale i tak jako z jeho strany je to skvělý výkon a myslím si, že už v tom Pittsburghu asi to doklepe a dohraje až do důchodu a doufejme, že se okolo něj ještě postaví tým, který na to bude mít. Já se ještě možná vrátím.
1: Ano, já jsem se tam trošičku zasmál tomu slovu doklepe, no ale nevadí, pojďme.
0: Já jsem viděl Dana Vladaře letos ve Filadelfii na ledě a bylo to opravdu jako fajn, akorát zrovna jsem viděl zápas, který se mu moc nezadařil, střídal, měl tam nějaké lehké zranění, ale pak jsem ho sledoval i trošičku potom a taky jo, ten hokejový život je prostě nahoru dolů a hráč je vždycky tak dobrý jako jeho poslední zápas, takže je fajn, že těch dobrých zápasů v té sezóně měl Dan Vladař hodně a že vlastně tu nabídku dostal. Ano. Pak je tady ještě fantastický další český gólman, i když český v úvozovkách a to je Dobeš, který chytá v Montrealu. Ten vlastně prošel celou tou mládeží už v Americe a v Kanadě a tady v podstatě v Čechách je to, nebo donedávna byla úplně neznámá postava, jo, do té doby, než vylítnul jako jednička Montrealu a vlastně nastoupil ve stopách Patrika Roa nebo Dominika Haška. Myslím si, že přiváděl útočníky naprosto k šílenství. Měl tam fakt hodně crazy zásahy a bylo to, opravdu jsem zavzpomínal na Dominika Haška, když jsem ho viděl, takže tam na té golmanské úrovni si myslím, že to máme docela dobrý.
1: Krásný průřez, nádherná slova, samozřejmě profesní slova, co se týká NHL, co se týká všeobecně ledního hokeje, které nám vždycky přináší Pavel Hering. Pavle, jinak pojďme na závěr, v Pardubicích se děje, co teďka je tam nějaký přípravný kemp, nebo co tam máme vlastně v extralize s klukama, seš ve spojení, jak to tam teďka probíhá v tomhle letním období, ano, samozřejmě.
0: Je to takový to období, který hokejisti nemají rádi, nabírá se fyzička, hodně se trénuje jakoby na objemy, na rychlost a podobně. Měla by během možná 14 dnů končit letní příprava, pak mají hokejisti několik dnů volno a potom se budou vracet na led. Někdy v polovině července půjdou na led. Někteří z nich samozřejmě už na led chodí třeba soukromně teď. Je to i u těch starších a takových těch špičkových hráčů je to otázka nějakého individuálního plánu, kdy třeba nemusí úplně s tím týmem absolvovat všechno, ale zase u těch hráčů se ví, že se dokážou perfektně připravit, i když nad sebou nemají ten bič toho trenéra, takže hodně těch jakoby opravdu top hráčů, i když třeba pak hrajou na mistrovství světa a podobně, tak mají tu sezonu delší, takže vlastně se do toho tréninku vrací až po nějakém oddechu. On je potřeba i trošku vyčistit hlavu, odpočinout si psychicky a vlastně pak se do té sezony naskakuje líp, ale teď je to takový to nabírání kondice, úplně do toho moc nesedí, když je hezký počasí, to se blbě běhá, blbě trénuje, ale dneska hokejisti by měli jenom sprintovat a nedělat nějaký velký jakoby dálkový běhy, takže ano. Ona se jakoby mění i ta příprava oproti tomu, co to bývalo. No, si vždycky ty starší hráči vzpomínají, jak vybíhali sjezdovky někde ve Špindlu.
1: Ano, ano.
0: To už se dneska nedělá, protože taky když se na ty hráče podíváte, tak z dnešního pohledu na tom ledě chodili, když to nechci nějak schazovat, jo, protože v té době to byly jako velmi dobrý výkony a hráli s Usákama nebo s kýmkoliv jiným, tak museli opravdu šáhnout na dno, ale ta metodika, takový ty tréninkový postupy jsou jiný a ty hráče to posouvá dál hodně, i to vybavení na to má jako velký vliv. Ano. Takže ten hokej prostě je, jaký je. Já si myslím, Milane, že jsme pokryli tu sezonu krásně, on vlastně to finále Stanley Cupu je taková úplná tečka za hokejovou sezonou 25-26. Já si myslím, že jsme si ji společně užili, věřím, že a doufám, že si ji užili i posluchači a já se moc těším, až začneme pokrývat třeba nějaký přípravný zápasy nebo nějaký přestupový bomby nebo nějaký zajímavosti, které se budou dít a určitě zase vlítneme do ročníku extraligy i reprezentace v příštím roce.
1: Výborně, s námi profik Pavel Hering, děkujeme za interpelace, samozřejmě děkujeme za slova z ledové plochy, za uzavření vlastně té ledové plochy, co se týkalo startu roku 2026, budeme samozřejmě pokračovat a budeme přinášet další informace z ledního hokeje. Pavel Hrynk, jinak lední hokej i lední hokej na vlnách frekvencích rádia Hej vám přináší Enteria Holding, stavební holding Pardubice. Pavle, měj se krásně.
0: Krásný den všem, ahoj.
1: Děkujeme.

Dylan, britský zpěvák, skladatel a herec, nejznámější jako frontman rockové kapely skupiny The Rolling Stones. Narodil se 26. července 1943.

0: Hej. Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.
7: A nejsme stále s vámi, ranní eter, ranní směna, ranní proud, 10. minuta a minuta k tomu. Jedeme dál se skvělou muzikou a pozor, v této části poslední, finálové nás čeká také pizza. Pizzerie u Mnicha, Hrochův Týlec a Rádio Hej.

Naši parádní sestava Vision of Atlantis, 10. minuta po celé po 10. Accept Monster Man. Hned za nimi naskočí také Iron Maiden.

A metalová formace se stala Accept. 10:45. Co se týká počasí dnes 22:23. Co se týká vaší pici, hlídejte si telefonní číslo, jakmile to oznámím a odstartuju. Tak někdo z vás dnešní pizzu zkrátka vyhraje.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 13 až 19 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 9. A foukat má zejména slabý vítr severních směrů. Bio 2. Střední zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Verča.
2: Verunko, s tebou jsme ale už vůbec nepočítali. Nepočítali jsme s tebou, hele. A to počasí, to je jiný, úplně jiný. Pane bože! No nic, jedeme live, může se dostat.

jednoduché telefonní číslo 723 690 071. Ještě jedno, 723 690 071. Jak to říkal Péťa Martinák teďka v těch krajáncích v posledním dílu, jak to Miloš Zeman, samozřejmě v imitaci, opakoval tu telefonní linku neustále dokola. Možná vzpomínáte, 723 690 071. Tak ještě jednou. A kdo má chuť, tak zkuste zavolat, dáme si otázečku.

0: Tak máme někoho na lajně, na lince, kdo pak je tam, haló?
1: Nazdár, nazdár, to je Láďa.
0: Láďo, ahoj, ahoj, odkud voláš, člověče?
1: Hele, já volám ze Šrumpán.
0: No, já jsem tomu moc nerozuměl, ale to nevadí, každopádně, nevím, jestli to budeš vědět, otázka je úplně jakoby poměrně snadná někomu z východních Čech, ale třeba to uhádneš, ale chrám svaté Barbory se nachází v Kutné Hoře nebo v Chrudimi, co myslíš?
1: No je to těžký, dal bych Kutnou Horu, ale.
0: Hezky, ty vole, tak to je krásný, a to mám radost.
1: No tak.
0: Je to tam, hele, vyhráváš pizzu, pizzerie u Mnicha, Hrochův Týnec, dělej tam luxusní pizzy, já ti vysvětlím zhruba po 11. Ti dám vědět a skontaktujeme si tě, jak to předáme, jak si to přebereš a tak dále, tak čekej na nás po 11. jo? Gratulujem.
1: Dobře, budu na to, na mobilu. Seš, ale jak se daří.
0: Seš,
1: a hrajete velice kvalitně.
0: Jo, no tak,
1: mi to.
0: No tak to jsem rád, to jsem rád. Láďo,
1: tak.
0: Díky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Seš šikounej, člověče. Karle, to byl veselý. Karle, nechápej. To byl veselý posluchač, člověče. Láďa, ty vole.

nezapomeňte, že v létě vozíme pizzu u Mnicha Hrochů v Týnec, která chutná a i vy osobně se tam můžete stavit, stojí to za to. Středověká pizzerie u Mnicha Hrochů v Týnec.

Martina nám píše z Chlumu u Třeboně. To jsou jižní Čechy, ano. Že poslouchají rádio, hej, u vody. Jestli můžeme dát ještě nějakou takovou hezkou houpačcí písničku, nebo jak to myslí, no asi jo, jako náladovku asi, no. Martinko to ví, že jo.

Jinak tenhle ten kemp Chlum u Třeboně, jo? On se myslím i tak jmenuje. Je nádherný. Tam mají molo až na ostrov, který je uprostřed té přehrady, nebo co to tam je, já nevím, jestli rybí, a asi přehrada. Tam dojdeš ze břehu. Romantika jako blázen. Já jsem tam tenkrát, to bylo 99, 2000, nevím, chtěl jsem tam dělat diskotéku s agenturou ještě. Ale říkali, to je skvělý nápad. Ten ostrov osvítit, hele, a udělat tam dýzu. Ale co nám nedovolili tahat kabel? Přesto molo.

A já musím potvrdit, že máme skutečně jako Rádio Hej ty nejúžasnější, zkrátka ty the best posluchače. A bez vás by to prostě nešlo.

klaníme se my vám. Děkujeme za poslechy od 6. raní. Je tady i Janička Ohebná. Jano, pojď se uklonit.

Děkujeme i partnerovi Ranního proudu, Enteria Holding Pardubice, stavební holding. Pracovní pozice v téhle firmě najdeš na velkaparta.cz.

Od nás je to úplně všechno, mějte se krásně, užívejte dnešní sluný den. A nikoliv až za týden, ale zítra hnedka zase s vámi, akorát o něco déle, myslím, že od 8. Karle, nechápej mě furt, od 8. ano, od 8. se na vás těšíme. My si jdeme utřít struny a jdem do šaten. Ahoj!

0: www.radiofine.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Hey Radio. Hey Radio.

0: 8:34 p.m.
1: Sorry, I'm just... It's starting to hit me like a,

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle
0: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Dvoudenní hudební festival Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
3: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
5: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
7: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
8: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
9: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
10: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těch se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
11: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hey podporuje pivovar Sviany.
12: Sviany, české tradičně vařené pivo.
13: Bylo 12 hodin, posloucháte
14: Hey Radio.
15: Full time rock for you.
16: Rádio Hey.
17: Rádio Hey.
18: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v
14: černobílé kvalitě.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
2: Ach, mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jich, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutné listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spírem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
3: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: pokoje. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: this night. And I live in the end.
1: Mothers of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
2: Mothers of Rock.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey
5: Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.
7: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Okna hned. okna@hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce.
2: A i když se mi chce třeba zařezávat.
1: Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey.

0: Recording hudební festival Denverfest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: www.hitparade.cz.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
3: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
7: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot, po celý rok.
8: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
9: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
10: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
9: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
11: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
12: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
13: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: Bylo 17 hodin. Posloucháte
14: Hey Radio.
15: Full time rock for you.
16: Radio Hey. Radio.

zdar a sílu vám, pevné nervy mě a všem bezva poslech přeje autor pořadu Bastič při startu dalšího dílu Hitparády. Tedy pořadu, kterého je mi líto a buď ho časem radikálně změním, anebo se nechám vyměnit. Upřímně mě totiž nebaví hudební domácí lobby fanoušků, kde se vytrácí kvalita a zůstává kvantita. Ale to vše ukáže čas, až začnu doplňovat světové kapely na úkor československých bandů, kde rovněž hledáme kvalitu na úkor vyžebrané lojality zvané kvantita. To jsou slova, co na úvod. Možná na úvod tvrdá slova, ale za mne na místě. Neboť mi to připadá jako pouťový flašinet na obecní slavnosti, kde chtějí ušetřit za každou cenu. Možná se mýlím, ale... To ale tady vždycky je a bude. Tak pojďme do dnešního dílu, kde jste opět svými hlasy zamíchali kartami.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: No a já jsem tady zase jako ryba na sucho. Jako první novinku mi dohodila Slibotechna, neb kapele Oxagon bylo slíbeno, že budou nasazeni. Nemám s tím sebe menší problém. Tak jsem pátral, co je to a odkud je to. A hle, Oxagon je plánované osmihranné plovoucí průmyslové město, které je součástí gigantického projektu Neom v Saudské Arábii. To asi ale nebude ono. Pátral jsem dál jako Hercule Poirot a šedé buňky mozkové mě dovedly k pražské kapele, která datuje svůj vznik do roku 2008. 18, tehdy pod jiným názvem. Pár koncertů a změna názvu. Zajímavostí snad je, že by pěvecký pár měl zaujímat finský pěvec Jane Oksanen. Pojďme si je tedy probnout ve skladbě The Right One. Tady jsou.
0: Novinka hitparády.

0: byla první novinka, kterou jsme nasadili, a druhou novinkou je nová formace rockové legendy a neskutečného držáka Maco Bergera, nazvaná Alphadrenalin, s aktuální novou deskou S odvahou, jak se zove, a jak ji S odvahou naspívali, a já to měl možnost vidět živě v sobotu, a co čert nechtěl, budu na konci léta kmotrem této desky. A protože mi Maco napsal, ať si vyberu z desky, sjel jsem ji, a ač mne původně zaujaly jiné skladby, nakonec jsem vybral pátou skladbu na desce s neskutečně divným, až pro mě záhadným názvem skladby Nirotrhana. Budu se muset Maca zeptat, co to znamená, pokud se skladba udrží a nezmizí v nenávratno.
1: Novinka hitparády.

Oxagon jako první a Alphadrenalin jako druhá novinka. Tady jsem ale slyšel nitrotrhavina v tom textu, takže nevím, jestli ten název nitrotrhana je správný, jestli tam náhodou není chyba tisku. No to se všechno dozvíme během hlasování v tomto týdnu.

je tady žena žen, Tania Nostalgie. Tady snad nejde ani o zuby či nechty, čím se legendární rockerka drží, ale není to žádná výhra, leč proti dvěma jiným to zase bylo o malý chloupek, který Taniu udržel v naší tancparádě. A to nemusí létat nad hlavou rock'n'roll ani přijít ďábel se svatozáří. To se vlastně já tady. Takže paní Kauerová, na scénu a rozbalte to!

Tady je to přesně o tom, o čem jsem hovořil na začátku. Tady je kvalita na úkor kvantity a jinde zase kvantita na úkor kvality. No tak těžko říci, kdo si co vybere. Pojďme dále. Když si první s pomalým odstupem a klesajícím libidem, cesta kolem světa se patrně oposlouchala a přestože je zpěvák kapely Maria naprosto úžasný frontman, o čem jsem se v sobotu přesvědčil, přestože se známe snad čtvrt století, aniž bych mu měnil plenky, sám to ale nevybojuje a bude třeba zaparkovat auta, zapakovat a zabakovat bagly, zbalit merch a vyvíjet se dál. Teď je to 9. místo.

0: říkám si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co si to říkal?
0: Nic, to já jen tak.
2: Jirka Basta, neohrožený rocker.
3: Ten náš konopný kamarád. Jakou dát kapele Hard Colony nálepku, kdy v kapele mají lepku? S básníkem Vančurou vydáme se po studecké cestě a napíšeme pár řádků o tom, jaký měl ufoun sen, než ho vyslali tady na zem, kde prach a prachy ovlivňují vše.

kdyby takový mimozemšťan vzal DNA od kohokoliv na této planetě a představte si, že si vezme DNA od nějakého pitomce, jak asi musíme potom na jiné planetě vypadat. No nic, pojďme dále. Jinak hardcore jsou borci, se kterými chcete jít na pivo. Opravdu chcete jít na pivo. Pojďme dál. Dalibor Panther Hlamíček stagnuje se svou novinkou Superbeam z kapely Moravius na stejném místě jako minule, ale zatím se daří. A víte, co si zpívá Dalibor v práci? Jsem ředitel tohoto autobusu, abyste věděli, kde na to všechno bere.

0: sranda je, když jsem to pustil bráchovi, brácha říká, ty vole, zahraj mi to na pohřbu. A já mu říkám, a co když odejdu dříve, tak to zahraju já tobě. A čekej mi tam nahoře, jako, no, tak jako říkám si v duchu, to ani Fanny netušil, že takováhle věc dojde.
1: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: Tak jsem se vám dozvěděl od Jarky, která má ke kapele Brandis blízko, že jsem skoro jejich talisman, protože jsou tady od 13. ledna a ne se jich zbavit. Doslova ale napsala, už by se patrilo aj vypadnout a nasadit další novinku. Pokud myslí někoho jiného, klobouk dolů. Pokud myslí nějakou skladbu skupiny Brandis, vážně se obávám, že je nechci poslouchat celý rok a to proti ním skutečně nic nemám. Chápete tu blbinu? Vypadne Brandis, nasadíme Brandis. A kdyby se nechytl, nasadíme další Brandis. A hopsa hejsa do Brandisa, tak to asi nepůjde. Ale kdo ví, co bude? Teď je to opět postup o jednu příčku proti minulému týdnu.

sloužil na vojně v Pezinku na Slovensku, ale stále mě baví některá slova, jako třeba v této skladbě oponovat nebo tieně. Jo, tak jako to si asi už někteří budou muset vygooglit, protože už jsou mladšího data. Pojďme dále, tady Turbo, stálice hitpošky, taneční v plném proudu a legendární rockeři s vypůjčeným kysákem, který se tady v Česku rozhodl rýžovat s kýmkoliv. A poté, co Tajer udělal song s Benem Kristovem, očekávám oživení dua Eva a Vašek s tím kytaristou a pak následné angažmá u Kolárovců, protože u něj je možné vše. Sice podivný chameleon, ale proti gustu žádný disputát.

Třetí místo bylo překvapením minule. Dnes sice taky, ale méně, neboť je pořadí stejné jako posledně. LTB a Bestie s podtitulem Jack Rozparovač, tedy Láďa Tomis v kurzu, dnes prý bez tataráku, protože si připravili kaviárové tousty a proseko, z čehož mu bude špatně, ale slavit se musí, protože tito bobři od řeky Lučiny v Havířově překonali svůj stín. Z mé strany gratulace a z Láďovy strany otevřený účet. Knajpu si vyberu sám. Jo, prosím vás, nikomu neříkejte, ale Láďu je lepší šatit, jak živit.

Teď to vypadá, že budeme stále stagnovat. Stejně jako minule či předminule je druhé místo permanentně zabukováno skupinou Traktor, která na svých profilech vydala čerstvé prohlášení, že po letech rejdování si dávají pauzu. Oslavy 25 let probíhají, koncerty dojedou a pak si dají blíže nespecifikovanou délku koncertní pauzy, poněvadž taky mají rodiny jiné povinnosti a souhlasím, že méně je někdy více a dobít baterky byl a je správný tak.

0: A pořád ve stejné sestavě. To jsou frajeři, že?
1: Rekapitulace hitparády.
0: Toto letí. Nasadili jsme Alphadrenalin a její skladbu, která sice nese na desce název Nirotrhana, ale já tomu budu říkat i nadále Nitrotrhavina. Dále Oxagon a skladbička The Right One. Tak, to máme jako novinky. A teď jdeme. 10. místo, roková dračice Tania a její nostalgie. Na 9. místě Bastard a cesta kolem světa, o které Jules Verne nic neví. Dále 8. Hard Colony a Ufouni, tedy UFO. Na 7. místě řidič autobusu Halamíček a Moravius se skladbou Superbeams. Dále na místě 6. Fanny, chci ti slíbit. 5. místo Brandeis a Sen. Na místě 4. Turbo, Time of My Life. Na 3. místě Láďa Tomis Band, respektive LTB a skladba Bestie s podtitulem Jack Rozparovač. Na 2. místě Traktor a jejich oslavná óda na čtvrtstoletí rock'n'rollu 5x5.
2: Hitparáda na rádiu Happy.
3: Funus.
0: Tak když něco přichází, musí zákonitě něco odejít, a nebo je to naopak? To je fuk, protože teď se válím na rozptylové loučce, kde je v skutku veselo. Rozptylová loučka přilákala broučka a ten hodil krovky rovnou do kytek. No vážně, song k našemu broučkovi, když ho naleznete, sezobného volně letící vrabčák Predátor, ale k němu se přidává kapela Score či Deskuor a taky Honza Křížek. Tedy minule nasazené dvě novinky, které se nechytly, protože jsem už to tady říkal, jak my na Ostravsku říkáme, bo, a je to. Co nás čeká? Vlastně první místo, když na to přijde, že jo? No, o tom žádná.

No ne, ne. Moje doga z Yorkshireu právě přišla a opět si lehla k bedně. Takže asi se začíná líbit i Leona Šenková a Jarek Filgas. Nikdy se nedozvíš, k prvenství nemám co dodat. Snad jen vyřadit a schovat na silvestrovskou parádu, protože jinak to tady bude folklorní kolovrátek. Všechny ódy jsem už tady pěl, vy sami jste ze skladby PAF, ale to neznamená, že ji tady budeme točit 100 let. A co ale rád bonzuje, že Leona Šenková s Jarkem Filgasem to vzali za správný konec a zvláště Leonka teď prožívá vrchol blaženosti, neboť nedávno povila své druhé dítě a my jí přejeme zdraví a štěstí a všechny první místa. Leona Šenkýřka a Jarek Filgas alias Plynář a tady už je ta písnička Nikdy se nedozvíš na prvním místě.

skutečně neuvěřitelné, jak jim ty hlasy spolu sedí, že? Co říkáte? Jako je to opravdu no rozhodně lepší, jak Vašek s Eliškou. Pojďme, ale hej, rupáci, je tady finále a kakám i já na práci. Vše jsme si řekli, vše jsme si zahráli a já jen připomínám, že v brzké době dojde skutečně ke změně, abych z toho tady měl dobrý pocit a ne být na planetě opic. Ovšem s konopným tátou Alešem v zádech, kde sice trčí sem tam nějaká kudla rádoby přátel, ale i po nich se dá vylézt. S Aldamorem tedy proberu všechno, s Martinem Lepkou vymyslíme nějaké znělky a ježíš, teď jsem dostal spásný nápad. Červenec a srpen, pauza bez hitparády. To si od sebe odpočineme a začneme znovu a jinak, protože se nechci dožít června roku 2030, kdy na prvním místě bude pořád Šenkýřka s Plynařem, druzí budou STS Chvojkovice Brod, Brandy začne zpívat česky a Bastardi si budou stěžovat na hlasy, že se nevyhřívají na výsluní. Kdo ví, co nás čeká? Každopádně skvělé letní dny a hlavně klid, protože méně je nikdy více a hlavně mě nehledejte pod modrým tlačítkem na HBBTV, protože to absolutně neprojde. Čus, přijíždí hejbus, aby odvezl pana Jirku zdechnout do houští.

0: Posloucháte pořád na Hej Rock na rádiu Hej. A dnešními hosty v našem studiu je Savana Urbánek a ten si bude celý pořád povídat s Honzou Růžičkou. Bude to velmi zajímavé povídání, takže hezký poslech.
1: Mám tu vzácného hosta Honzu Růžičku, kterého znáte samozřejmě vy, co pamatujete takové ty dřevní doby Big Beatu, co by muzikanta, ale ze současnosti ho můžete vydávat s krásnými baskytarami. Je to totiž výrobce baskytar a výrobce baskytar takový, že jeho nástroje putují celým světem. Honzo, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, já tě taky zdravím, jsem rád, že jsme se potkali po delší době.
1: Honzo, pojďme nejdříve, než se pustíme do tvých uměleckých záležitostí, co se stolárny týče, pojďme k tvým hudebním začátkům. Ty jsi baskytarista, kde jsi začínal a odkud pocházíš?
2: No, pocházím z Ivančic, i když jsem bydlel od první do poloviny 8. třídy v Oslavanech, pak jsem se přestěhoval do Ivančic, kde jsem byl do 19 let a od 19 let jsem v Brně, ale moje začátky na kytaru byly takové, že já jsem kdysi chodil v Oslavanech do skautu a tam kluk, který nás vedl, Inoš Burešuj, tak on byl výborný kytarista, Trump každým solem. A já jsem byl úplně uchvácený z toho, jak on zpíval a hrál na kytaru. To jsem začal jako chytat poprvé kytaru do ruky A, D, E. Ale když si vzpomenu, tak úplně takový kopanec, který jsem dostal, že bych měl začít dělat muziku, tak mě naši vzali na koncert do Ivančic, přijelo divadlo Rokoko, což byl Neckář, Matuška, Vondráčková, Kubišová, tenkrát to moderoval tam Darek Vostřel a já jsem v sobě malý kluk stál opřený o to betonový pódium a čuměl jsem jim ze 2 metrů do huby. A tam to byl asi nějaký první ten, že bych měl dělat muziku, ale pak nic, až v tom skautu jsem začal.
1: Myslíš samozřejmě letovisko Réna a místní amfiteátr, jestli se nepletu?
2: Ano, který je teda bohužel dneska zdevastovaný, tam, jako tam se dělávali koncerty, tam byly, já nevím, když to si vzpomenu, mírové slavnosti, pamatuju si tam koncert Urbánkovi, když tam hrál Kratochvíl, z Děskve a různý jiný kapelí, tam to bylo strašně moc.
1: Honzo, říkal jsi kytara, samozřejmě Niagara, Zlatokoptom a já nevím, Hobous. Ty jsi ale baskytarista, jak jsi přeskočil z kytary na basu?
2: No, my jsme měli v Ivančicích kapelu na školí už, nějaký ty 8. třídě. A tam, já jsem byl kytarista původně, jenomže pak odešel basista, Hrůžo, hraješ nejhůř na kytaru, budeš hrát na basu. A já jsem to nechtěl, mě to nebavilo. Až potom jsem začal poslouchat kapelu Uriah Heep, kde teda byl vynikající baskytarista, to byl v podstatě, když to vemu, ty basové linky, jo, to byl vál ve válu. To bylo maso. A to mě uchvátilo a začal jsem se učit hrát na kytaru, na basu a pak se to rozpadlo v Ivančicích, ta kapela, tenkrát otec, který byl těžce antimuzikální a to, tak nemohl poslouchat to moje udlání doma, tak dal inzerát do novin o Češi, já jsem vůbec nevěděl, že baskytarista hledá flek. A pozval se mě tady v Brně barová kapela, tak jsem šel na konkurs, byla kapela Ládě Hrzníčka. Pak jsem hrál 4 roky v baru, no.
1: Říká Honza Růžička, s kterým se dnes bavíme o muzice, ale samozřejmě přijde na řadu i jeho řemeslo. Zůstaňte s námi.

0: vám přináší Hakel.
1: Jsme zpátky ve studiu a je tady Savana a Savana ve studiu zpovídá Honzu Růžičku.
2: No a samozřejmě tě pamatujeme také ze zábavových kapel.
3: No, to bylo potom, když jsem odešel z baru, protože mě už to tam nebavilo, to bylo furt dokola a já jsem chtěl dělat Big Beat. Tak jsem odešel, pak jsem asi 3/4 roku hrál s jednou kapelou ze Zbíšova, to se jmenovalo Energie, Miloš Hudec, tomu šéfoval tenkrát tam. A pak jsem dostal lano k projektu od Boba Šmída. Přišel, jestli bych tam šel, já říkám, no, tak uvidíme, já se přijdu podívat. A byl tam vynikající kytarista Pavel Fuxa. No a kvůli tomu já jsem tam zůstal a pak jsme jezdili 4 roky s projektem a hráli jsme, to bylo kšeftů, hodou okolností, já jsem bydlel v baráku v Líšní, kde já jsem bydlel ve 3. patře a v chříze mi bydlel Tonda Vodíšku, kytarista od Kernu. Vždycky nad ránem, ještě když Kerní hráli zábavy, tak jsme se potkávali u baráku a vždycky, Zár, kde jste hráli? A, no tam, kolik jste tam měli lidí? 600, no my taky tak kolem 700. Tenkrát lidi chodili na zábavy, dneska to je tragédie, no.
2: Pravda je, že když se dnes potká muzikant s muzikantem a baví se o proběhlých koncertech, tak první, co je, padne otázka, a kolik tam bylo lidí, že jo? To je jasná věc. Dneska je to trošku slabší. Jaká byla tvoje první baskytara?
3: Moje první baskytara byla Jolana, byla Iriska, pak byla Diamantka, no a potom už byly cizí kytary.
2: No potom už byly cizí kytary. Já navazuji na otázku, která padne teď. Která byla tvoje první vyrobená baskytara a co tě vedlo k tomu vyrobit basovou kytaru?
3: No, tak to byla sranda, protože první basu jsem si dělal ještě na, když jsem se učil stolařem, tak jsem říkal, udělám si basu, jako nikdo nemá. Jo, tak jsem si udělal basu. No, hrůza znovu na tehdejší dobu, ale nemám ji černý, kde skončila ta basa. Ale taky jsem na ní chvíli hrál. A potom v 80. rokách jsem zjistil, že mě nevyhovuje nic, co prostě je. Buď to bylo předražený strašně, nikdy mě nesedli do ruky kytary basy Fender, to říkám Ježíšmarja, jak tohle. A tak jsem začal, udělal jsem si jednu basu, druhou, třetí a pak už to začalo. Po 90. roce jsem začal podnikat, měl jsem stolárnu, tak jsem se vybodnul a vrátil jsem se k tomu. Před 20 rokama jsem se k tomu vrátil a to mě všichni říkali, Růžo, neblbni, teď je to tady strašně moc. Bylo to těžké návrat, protože ta doba se změnila, ty technologie výroby kytar se taky trošku změnily, takže to byly hodiny a hodiny prosezený u internetu, protože žádná firma neprozradí všechno, oni tam dají jenom kousek něčeho. A pak to skládáš dohromady jak pucle, jako, no, tak jsem začal a dneska ty kytary prostě jsou po celé republice a i venku a prostě hrají, no.
2: Říká Honza Růžička alias Růža, výrobce baskytar, které jsou téměř po celém světě. Zůstaňte s námi, protože za chvíličku se dozvíte, jak to všechno zvládá. Hey, hey!

0: vám přináší Hakel.
1: Z jakých vycházíš tvarů vůbec? Nebo děláš třeba i na zakázku nějaké ty patvary? Nebo máš klasiku?
2: No, jsou schopné udělat v podstatě jakýkoliv tvar basí, ale já mám svoje nějaký dva tvary, které dělám, buď čtverky, pětky, nebo dneska se dělají ty multiscaly, to dělám, ale když někdo přijde, že přijel před třema rokama za mnou chlapík z Lanškrouna a že prej, já bych chtěl udělat kopii Rickenbackera, já říkám, to se nedomluvíme, protože já kopie nechci dělat a tak dlouho brečel, až teda nakonec jsem mu udělal. Pak za mnou přišel Jindra Novotný ze Znojemských ocelotů a je, ty jsi dělal Rickenbackera, já mám originál a já bych potřeboval ještě jedno udělně. Tak pak jsem udělal ještě dvě kopie Rickenbackeru. Říkám, když už to mám na to šablony všechno, tak proč bych to neudělal.
1: Ty jsi s poslední dobou vyrobil i pár snímačů.
2: No, poslední dobou to už je delší dobu. To začalo, já nevím, před nějakýma, já nevím, 7 rokama, 8. No tak 3,5 roku trvalo, než jsem se odvážil dát někomu snímač na basu. Cívku, spočítáš trafo, spočítáš různý tlumivky, to snímačné, tam je tolik aspektů, který to, ten výsledný efekt jako ovlivňuje, jo.
1: Růžo, necháme fyziku fyzikou. Pojď se pochlubit, kdo hraje na tvý baskytary třeba v České republice a takový ty majstrštyky, kdo hraje na ně v zahraničí, si necháme na úplný závěr. Tak pojďme do Česka.
2: No tak v Česku první, kdo na to začal hrát si známých lidí, tak byl Zdeněk Kup, který hrával s Rakajnama, on teda po 35 letech odešel, ale on jich měl 5 těch bas ode mě. A my jsme se potkali kdysi v Hodoníně v Nautilu a já jsem šel za ním, protože jsem se potřeboval dostat do nějakého podvědomí. A říkám, hele, já stavím basy, já ti dám basu gratis, jenom za to, že budu moc používat tvoje jméno a jméno Arakain ke své reklamě. A on se toho chytl, tak jsem udělal jednu basu, z toho jezdil nějaký 2 roky a pak za mnou došel a říká mě, Růžo, já už mám z té basy rameno o 10 čísel nižší, to byla těžká basa, ale z těch 5 bas hrál nejlíp. Mám já 7 kilo skoro. Ale tak jsem mu potom udělal další, pak přišel, já bych chtěl nějakou divočinu, tak jsem vymyslel tvár nějaký, tak jsem mu udělal tak jednu, druhou a pak měl ještě třetí tady ten patvár, jak já říkám. A pak odešel od Arakainu a já jsem tady ty basy, ten patvár jeho, tak udělal pár lidem a on mě už v Brně tady na koncertě mě říká, a nikomu to nedělej ten tvár, to je můj tvár. Já říkám, ten ale milion lidí hraje na Fendry, na Gibsona, proč bych to neudělal někomu jinému. No, tak jsem to udělal Pištový Sedláčkový, Jara Sedláček, on hrával se Salamandrou, dneska mají Metal Factory, jsem mu to udělal, pak jsem dělal basu mladýmu Dodovi Doležalovi, no a to se Zdenkovi moc nelíbilo, ale byl potichu a nejvíc ho dožralo to, když se mu tady tenhle tvár, i když multiscala, což on hrál na rovný pražce Zdenek, tak jsem to udělal Markovi Loučkovi, který po něm nastoupil do Arakainu.
1: Dnešním hostem je výrobce baskytar Honza Růžička.

0: jsme zpátky ve studiu a je tady Savana a Honza Růžička.
1: Honza Růžička alias Růža, jeho baskytary Růženy kolují po celé České republice, ale dostali se i do zahraničí. Tak pojďme pěkně postupně. Honzo, jaký máš majstrštík za hranicemi?
2: Tak Patrick Giers, on je Francouz, ale s italskou kapelou Rhapsody, ten má ode mě basu. A pak jeden Rakušák, on je to Slovák, který už žije leta v Rakousku, tak ten má ode mě dvě basy. No a před dvoma rokama jsem dával basu Suzy Quattro, jo. Což je tady s těmahle lidima je problém. Oni jsou vázaní firmama. On na veřejnosti v podstatě nesmí vylézt ničím jiným, protože je vázané Fenderem, dejme tomu, takže on musí vylézt jenom s Fenderem, jo. Ale tenkrát měla tady v Sonu koncert Suzy Quattro, já říkám, kurník šopa, já jsem mu poslouchal, když jsem byl 13 let, jsme chodili po Ivančicích s těma A3-kama vychrchlanýma. Ty brďo, baba na basu, to je Big Beat, jak hrom, ne, jsme chodili. No a tak napsal, jsem šel na tu agenturu, která ten koncert dělala, a kořil na mě, a to je na nic, o to nebude zájem. No, nechal jsem mu tam kontakty a za týden na to mě došel mail přímo od Suzy Quattro, že jako jo, že se těší, že tak, taky asi nedostává basy zadarmo na každým kšetě, že. No, ale tak to, no, tak. Ale přihodila mě na jeho synka, že ať veškerý technický detaily řeším s ním. No, tak probíhala. My si psali přes Facebook a jak by to mělo být, co by tam mělo být. Já jsem mu poslal x fotek vás, co jsem udělal, a vylítala mě tam fotka Rickenbackera, což já jsem vůbec tam nechtěl poslat. No a on si vybral zrovna toto a já jsem mu psal, já říkám, ty, ale matka hraje na Fendera, který má na kobylce rozteč 19 mm, Rickenbacker je úzký, on má jenom 17 mm. To jí bude vadit? Ne, nebude. No já jsem potom přišel, že to bylo víceméně basa dělaná pro jeho synka do kapely. On teda je kytarista, ale když ho dovezla do Anglie, tak ten její synek mě psal, že jako super, že a ona mě poslala potom taky video, kde na ní hraje doma.
1: Ružo, jak to je s tvými zakázkami? Máš práci dopředu nebo máš o práci nouzi?
2: No, to je takový, to je jak na houpačce, ale teďka mám práce celkem dost, v podstatě dá se říct na rok dopředu, jo, mám tam teďka rozdělaný, já nevím, ale 4 basy a mám tam dělat pro kamaráda headlesku, kytaru, 7 strunku, jo, takže práce mám dost a ono to přibývá, nejenom to, ale ty snímače se, dejme tomu, rozkřiklí málem víc, jak ty kytary, takže motámají snímače pro borce, buď si dojedou, já jim je vyměním v basy, a nebo je posílám po republice, ty snímače.
1: Tak, co takhle kuchyň do chaty uděláš mi?
2: Jde pokoj. Nechci o stola chyně a o nábytku ani slyšet.
1: Ružo, já ti děkuji za rozhovor, bylo to plodné, ať ti ruce slouží ještě hodně dlouho. Nemyslím jenom na tom pražci a na té kobylce, ale hlavně na tom stolařském punku. Ať máš hodně zakázek a hlavně to zdravíčko, ať nám slouží.
2: No, hlavně to zdravíčko. Přeju všem vykbyťákům taky hlavně zdraví, hlavně to zdraví, všechno možný. Není, to ne, ty ostatní věci nejsou podstatné, ale zdraví máme jedno. I když se k němu kolikrát chováme šíleně.
1: Měj se hezky, opatruj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

Hezké a příjemné odpoledne, milí posluchači. Je tady úterý, to znamená bluesovky asi zřejmě. A od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Jinda Kulí. Dáme si odebírák odpoledne. Máme dlouhý dny, tak proč by nám odpoledne? Dáme si odebírák tedy, když máme ty bluesovky, tak nějaký pěkný blues. Já bych to viděl, ne... Určitě vám to bude líbit, jo. Alespoň doufám. Já bych to viděl jako, a to vám hned řeknu, jako Ten Year After a Slow Blues in C. Pomalý blues, laděný do C. No, to zkusíme to, co to udělá. Tady to máte.

Tyhle teny after byly fakt dobrý, no. A oni jsou dobrý vždycky. Tak co tu máme v kalendáři na 16. června, co se událo v dějinách muziky? V roce 1940, 16. června, se narodil Petr Kaplan, mezi přáteli nazývaný Pete Kaplan. Peter teda. To jsou Samuels, AP Hi-Fi, to je kapela, úplně to je naprostej pravěk českýho Big Beatu, Karkulka to samý, Olympic Mephisto, Rogers Band, Samuels Band, Grosh. Olympic bychom mohli, dlouho tu nebyl, ale tohle je vykopávka, že se z toho osypete normálně. Tato nahrávka Olympiku je snad starší ještě než Hnědý uhlí, jo. Zkuste to.

Tohle je muzika z doby, kdy se tomu ani snad neříkalo Big Beat, jo? A chodili takový ty funkcionáři a říkali, no a kdyby jenom to, oni taky zakazovali, ale to už je jiná kapitola. Rok 1942, 16. června se narodil John Rostill. John Rostill, to jsou Shadows přece, vidíte to.

Shadows, to byly krásné kytary, ale teď bude surový blues, syrový blues bude. A to se narodil, kdy se kdo narodil, vydržte mi chvilku, já se musím zorientovat. A mám takový dojem, že to byl, ano, rok 1947, 16. června se narodil Andy Sylvester teda, a to byly Chicken Snack, ty nemám, a no taky nemusím všechno, že jo. A pak to byly Savoy Brown, to byla taková bluesová formace, od nich tady mám Blues pondělního rána. Zažili jste někdy blues pondělního rána, milí posluchači? My, když jsme byli mladí, tak nebylo snad pondělí, kdyby nebylo blues ráno teda. Někdy to bylo doopravdy krutý, no ale to se stane, no to.

Je rok 1951, dokonce dvakrát, nebudete tomu věřit, 16. po 1. června. To se narodil Jaroslav Vondrák, to je velká osobnost našeho Big Boše, ten býval v kapelách Tango, Glen, Bacilli, taky ETC Members, to už ale dávno. Co, jo, ETC, dáme si ETC, jinak to blues pondělního rána, jo. Já si vzpomínám, že jednou jsme se vraceli z nějak... To bych neměl... Já, to je hrozný, jaký dávám příklad mládeži, teď se na to dbá, jo? No tak zase nejsem žádnej Mirek Dušín, to je taky pravda.

Já teda nemůžu říct přesně, kdy a jak tam ten Vondrák byl v těch ETC, jo. On tam, že ty muzikanti migrujou, takhle se to mění furt a tak, no, ale snaha tady byla z mý strany ještě. Co tady máme dalšího? 51 po druhý, 16. června, taky po druhý, Charlie Dominicky, to jsou Dream Theater. Co dáme? Answer. Je to nějaký krátký teda, jo, ale no to já bych měl mluvit míň, jako čím méně, tím lépe.

No vidíte, to je to odbitý. Pak ještě 54. tady má, no ještě něco bude. 54. je tady dvakrát, 16. června poprvně, to se narodil Dean Perry, to jsou Jet Routal. Tady nemůžeme nikdy chybovat, ať šahnu kam šahnu, všechno je dobrý od začátku do konce. Dáme takovou krátkou jazzůvku, abyste neřekli, že těm Jet Routal nadržuju, jo, abych tam nesek něco 8 a víc minut. Jo. Tak jo, tak tohle to je krátký, 2 minuty, 3 vteřinky, ale je to pěkný.

Dobrý. Je to taková milá jazzůvka. Potom tady máme ten 54. ještě jednou, jak jsem hlásil, 16. června. Podruhý Gary Roberts. To jsou, nebudete tomu věřit, Boomtown Rats. To je poměrně slušná kapela. To bychom mohli.

Tato píseň se ku podivu taky jmenuje, to se jmenuje Don't Like Mondays, nemám ráda pondělky, pak byste čekali zase nějaký historky z nádražky ráno, jo. Bohužel, tato píseň je velice závažná, pojednává o tom, jak v Americe teda nějaký 17. holce šíblo, jo, chodila na střední školu a sebrala doma tátovi nějakou automatickou flintu a vystřílela tam polovičku školy, jo. Tak tady si myslím, že jakákoliv sranda tady končí, teda to je, bohužel, to je divná doba. Tak se podíváme do roku 1957, to se narodil 16. června, Martin Němec. To jsou kapely Duševní hrob a posléze Precedence. Zkusíme Precedence.

teď se, přátelé, dopustím myšlenky, jo. Ono to víceméně pravda, třeba myšlenky, že jo, tak ty mě tak občas většinou míjejí, ale dneska mě volal posluchač před kalendářem ještě, než jsme to spustili, ten tu náš aparát tady, že jo, vlastně mi taky volal, že že si prošel Wikipedii a dokonce i Wikipedii Britanniku a říkal, že dneska nehrozí nebezpečí, že by mohli být v kalendáři Beatles. Já jsem mu řekl, já bych to tak neviděl. Já se nepsu s posluchačem, že posluchač má vždycky pravdu, bod jedna, bod dvě, pak není tomu, tak platí bod jedna. No ale Britannica, Wikipedia Britannica může něco říkat, Wikipedia většina taky může něco říkat, ovšem kalendář náš rozhlasovej tvrdí, že 16. června 1967 v kalifornském, 1966, malém bych to zvoral, takže 1966, 16. června, Beatles se překvapivě ukazují v pořadu Top of the Pops ve veřejnoprávní BBC, kde zaspívají Rain a také Paperback Writer. No a vy máte to. Znáte ten film kultovní, jak Joe hraje v hotelovém pokoji s Horácem, teda limonádovýho, je pro neznalé, pro mladý teda, který to neviděli. Tak Joe limonádovej hraje s Horácem karty v tom hotelovém pokoji, kde jde skutečně o moc, teda. A znáte tu větu, jak prones tu hlášku limonádový Joe? Prohrál jste, saláte.

jinak jsem zapomněl říct, že ten posluchač se se mnou usadil, jo, tak, aby to tady, no tak sázet bychom se neměli. Co bych tady ještě vyhrábnul, aby jsme to dokvedlali nějak rozumně do konce ten kalendář. V Kali... No tak, já nezastavuju desky, já se tak rozjedu, že zapomenu zastavit gramofon. V Kalifornském, 67, v kalifornské Monterey startuje festival International Pop, který je považován za začátek slavné série festivalů Summer of Love. Summer of Love. Vystoupí na něm Who, Grateful Dead, Jeffersonovo letadlo, Janis Joplin, Animals a dokonce Jimi Hendrix, tak si střihneme do Increase of Mary a je to pro dnešní kalendáře všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Já jdu hledat přání, protože z blues to bývá trošku složitější, protože když musím zanořit ruku do hlouby našeho fyzického deskového archivu, tak a navíc jsem zjistil, že v kalendáři je jedno výročí, který bych neměl přejít. I když už jsme úředně mimo kalendář, já dám Howlers kapelu, tedy bluesovou, a najdu ty přání a najdu i to výročí.

Tak se podíváme na ten kalendář ještě. Dneska 16. října, ale v roce 2006 odešla do hudebního nebe Vlasta Průchová. To je důležitá věc, protože to byla velká umělkyně. Já teď chtěl jsem najít úplně něco jiného, teda od ní, ale najdu to, co je při ruce, abych vás nezdržoval. Ostatně je to velice svěží vokální cover verze skladby Fall Brothers, teda čtyři bratři, co kdysi hrával Woody Herman. Je to divoký hodně, a to byly 60 let. Poslechněte si ji, takže vzpomeneme na Vlastičku Průchovou a pak se dáme do těch přání.

Jinak tahle nahrávka byla z Junior Triem, tam hrával Jan Hammer mladší taky, ten jak utek do té Ameriky potom, tam byl strašně slavný. Že tady by si asi těžko zahrál, to je pravda. Tak vzpomínka na Vlastičku Průchovou, jdeme na přání, za chvilku se podíváme za panem Jindrou do Janova. Milan a Radka z Jablonce by rádi Garyho Moora, Still Got the Blues, to je známá věc. Já jsem rád, v Jablonci, že hned jak hraju blues, tak už se ozvou příznivci týhle krásné muziky. Já jako znám, jako pamatuju hodně. Já jsem, pamatuju, jako dítě jsem hodně do Jablonce jezdil taky. Ještě tam pamatuju tramvaje, když tam jezdili Pražskou ulicí nahoru. Jo, na tom německém rozchodu 1000 mm. Jo, ještě tak. Pamatuju to, jako by to bylo dnes. Ale to už je dávno. Tak zdravíme Milana a Radku v Jablonci a pouštíme Garyho Moora. Vydržte mi chvilku. Mělo by to tam být. No, s deskama se musí opatrně, to je pravda.

Kdysi v Americe vydali takovej pěkný album Jerryho Moora. Jeden disk byl jako studiovej a druhý byly živáky. No vlastně tady z toho hrali už z té jesky dvojitý. Kdybyste chtěli třeba ještě, ne, že bych vás nutil, to bych si nedovolil, ale pak tady mám pana Jindru z Janova. Pan Jindra z Janova bych chtěl něco od Jaroslava Ješka, tedy od orchestru Jaroslava Ješka. Orchestr bude, to je pravda. Jaroslava Ješka dokonce nahrávka někdy z roku 630 na standardní vysokorychlostní desce, tak mě vydržte, já musím přešaltovat tam gramofon. A. Ale ovšem to bude převzatá věc, a to je taky zajímavý. Nobody Sweetheart. Nobody Sweetheart, miláček nikoho. A pak bych ještě, i pak vyhovím dalšímu přání do Zubrnic a potom bych ještě panu Jindrovi, že Jindra, pan Jindra je vážený VIP zákazník, náš posluchač, tak bych mu tam ještě nějaký špek přihodil, ale ne s Ježkem, něco úplně jiného. Takže orchestr Jaroslava Ježka.

Dobrý, no, pan Jindra se neopsal, jestli se nebojím foxtrotu, teda když máme ten blues. To je čeština, co? Ježiši Kriste. No a když hrajeme blues, no tak nebojím se vlka nic, milí posluchači, proč bychom to nezahráli, že je to hezký. Panu Jindrovi přiberu ještě pak něco a pak je tady Tomáš ze Zubrnic. To je ten samý případ s tolerancí hudební, že jo. Tak jako úterní bluesovky jsou bluesovky, že jo, klasická dvanáctka, kde si sosi, ale já nejsem. Tak, Eckhout zase. A to je jasný, že nebudu hrát tam nějaký odehravačky, stanečních zábav, to Bůh chraň, ale třeba i z folku a folk roku, proč by ne, když je to dobrá hudba. Tomáš ze Zubrnic dává, co dává, píše především tady, dobrý večer, jen to, tohle není úplně blues, to je pravda, ale snad se vejdu do mantinelu, pokud ne, tak to tam dej až po deváté. Proč by se to dávali po deváté, když to jde možno dát před devátou, znáte to, kdo dřív přijde, rychlej smele, tak jo, a navíc je to hezký album, tohleto, kde ta věc byla, a tak si to dáme, no. Tak přiložte ucho na boso.

0: A ještě k tomu Zuzka Navarová, vidíte to, no. Jsou zajímavé věci. Vydržte mi chvilku a tady musím zastavit ten gramofon. Slíbil jsem panu Jindrovi z Janova, že mu nabídnu nějaký špek. Já mu pustím Miriam Hruškovou. To byla nadějná česká zpěvačka. Dobrá, velice dobrá, ale stanou se v životě lidském věci takový, že jo, prostě nepříjemný, a ona chodila s nějakým klukem a on jí nechal syčák, jo, a dost nějak surově, a ona to prostě, ona to nedala, no, a tak víte, jak to dopadlo, no. Vše ta škoda bylo jí, kdyby dneska byla naživu, tak mezi bluesovými svíjačkami bude královna po boku takových S, jako byla Evička Olmerová, že jo, další. Bohužel, no. Je zajímavý, že ty dobrý lidi tak nějak dlouho nevydržejí, no. A ty, co by tady už 400 let neměli co dělat, tak ty tady smrdějí pořád. Ale to jsem nevymyslel já, to říkal Erich jednou.
1: Hlas můj starým cínem zvoní, hlas můj barvu temnou

Mně napadlo, když jsme tady hovořili o té Evě Olmerové, jevičce teda, že bychom mohli něco vytvořit s Evičkou Olmerovou, ale vydržte mi chvilku, já budu hledat. Něco tady určitě najdem. Máme tady nějaký blues pěkný v playlistu. Zkusíme, no. A máme tady Days of Confusion, to je název kapely. Mám takovej dojem. Český dokonce. Ty nám jednou nabídli, aby se mi jim občas něco zahráli. Zkusíme to, co mají kluci za dobrý big beatový věci. Teda do blues postavený. Zkusíme. Přiložte ucho.

Dobrý. Takže to byli český bluesmani. No, tak blues nebylo, to bylo spíš boogie, ale to je z rodiny blues přímo. Takže není problém. Nabít bych tu, jo, hovořili jsme o té Evičce Olmerový, proč si nedat černou káru. Text je od českého básníka, že jo, od pana Kajnara. Hraje to orchestr Gustava Broma. Evička Olmerová přímo zpívá osobně sama. Je to fakt hezký. Já to rád. Dokonce se přiznám, že bych neměl říkat, co poslouchám. To jako nedělá dobrý dojem, že jako bych vnucoval někomu něco, ale takhle někdy si to pustím. Třeba když sedím ve studiu, tak to takhle jen tak do ucha sám pro sebe.

tak bych vám teď nabít. Hovořil jsem tady o Vlastě Průchový ještě, takže Vlastičku Průchovou jsem to tady prohledával. Tak jsem tady našel blues pro malého chlapce. Zkusíme třeba. Blues, tak blues. Vzpomeneme Vlastičku Průchovou, která má dneska výročí, jak už jsem říkal, odešla v roce 2006 do bluesového nebe.

Já tady zkusím najít ještě něco zajímavého, když dáme dneska ty bluesovky, spíš dáváme takový ty konzervativní, že jo, ale zkusíme. Rádu hledat, ještě bych tady něco vyhrábnul. Kelvin Moore je vděčný muzikant našich bluesových úterků. Je dobrý a rádi ho posloucháme, aspoň si myslím teda.

Když už dneska v úterý hrajeme to blues, tak bychom si mohli dát Chrám i tvrz. Však jazzmenu St. Louis Blues. Já už jim otravuju hrozně. Já se přiznám i k takovým věcem, že dokonce jsem sběratel hudby a svýho času taky jsem sbíral verze týhletý skladby, že jo, tohohle blues. A mám jich hodně, no, ale když se o tom bavíme, tak dneska nám to zahraje Mike Reed. Mike Reed je hudební publicista, profesor, vyučená nějaký konzervatoři, píše články o muzice, o čem jinom taky, a občas předvádí jako youtuber, předvádí některé věci, včetně takových těch jazzových školiček, ale někdy zajímavý kousky hraje. Zahraje nám St. Louis Blues na Hammondovy varhany. O Hammondových varhanech jsme se už tady bavili nesčíslněkrát. Připomenu pouze, že je to elektronický nástroj, který, když už mluvíme o pravých Hammondkách, tak by měly obsahovat v nejvyšší možný míře elektronky, žádný transistory. Jo. To taky bývá a ten zvuk podle toho vypadá, myslím teda v tom dobrém slova smyslu. A navíc ještě málo kdo ví z laiků hudebních, že Hammondky sice jsou elektrický, elektronický nástroj, pozor, ale jsou elektrofonický nástroj. To znamená, že ten zvuk je generovaný mechanicky, pomocí takových ozubených vaček, který se snímají magnetickýma snímačema, ale to už jsem tady říkal a málo koho to taky bude bavit. Tak si dáme ten St. Louis Blues, St. Louis Blues, tady ho máte a hraje nám Mike Reed.

Přiznám se zajedno teda, že ten zvuk těch hamontek, tohle to jsou skutečně pravý hamontky. Nemusíte ani hádat zvuk, když je třeba vidíte, když vystoupí nějaký umělec, třeba u vás kulturáku a bude hrát na hamontky, tak ty pravý hamontky nejsou nějaká samohrajka, to je taková bídná imitace, že jo. Pravý hamontky jsou velký jak kredenc, jo, a taky se velice jako bednaři nebo bednisti, jak nosejí ty aparáty rockerům, tak ty nemají rádi prostě takovýhle instrumenty. A aby se s tím nesmí někde praštit, protože by z toho vypadaly ty lampy, že jo, to je taky není legrace. No a mě jako dostane vždycky ten člověk, Mike Reed, to je někdo úplně jiný, tak Mike Reed mě dostane, jak on to blues hraje s neuvěřitelnou lehkostí, jo. To není takový, že blues se musí valit jako buldozer nebo jako lokomotiva, že jo, to ne. Oni to taky, někteří blues mění sami živěji a dobrovolně, jo. Jako já nevím, nemám prachy, nebo utekla mi ženská, nemám prachy a mám hlad, jsem úplně, no však víte kde, ono ještě světlo, tak nemůžu mluvit jako správný Jihočech. No, tak takový tento, ty závažný, kruciální záležitosti. Tady to hraje prostě, a i Tomáš Jeníčku a hotovo, no. Takže to byl Mike Reed, a my si dáme co? Ježiši, tam naskákalo přání. My si dáme Kenneth Heat, aby jsme to nějak uzavřeli rozumně, že jo. My si dáme Gone with the Country, tam se zpívá, ty jsou taky veselý hoši, ty kluci od Kenneth Heat, tam se zpívá, už mi ta Amerika leze krkem, asi z té Ameriky někam vypadnou, asi na venkov. I když v dnešní době, když doba netrpí, není vymknutá z kloubů, že jo, současná světová doba, trpí vyloženě odevřenýma zlomeninama, tak nevím, kam už bychom teda asi vypadli, ono už si člověk asi nikde nevybere, no, to

Weekend Heat, to jsme měli jako mladí lidi rádi. Sice se to těžko schánělo, ale no, bolševík to nevydával. Ale Honza, co píše? Jsou dva Honzové, jeden telefonista, druhý píšící Honza. Telegrafista, to, no, ten taky píše, ale nějak jinak. Zahraj, prosím, skvělou bluesovku od Cheryl Crew. No, asi se nevejdem, ale čertové, nebudeme kůkat devátou, no, ale Cheryl Crew, poza to stojí.

Tak, teď uděláme orální hlášení času, jako ústně, protože jsem to přetah s těma bluesovkama. Tak máme 21 hodin, 5 minut a nějaký drobný. První, kdo je tady z přání na Big Beaty, je tady Libor Mnichovický. Libor Mnichovický, ten už si to rezervoval od rána, už tady už má záznamy, kdy... Jo. A Crystal Viper bych chtěl. Tak dáme, no. To je zajímavá kapela. Tak jdem na to.

A pak tady máme Vladinku. Vladinka to vidí na Donor kapelu, tedy Donor to by šlo. Vladinka píše, posíláme tatínkovi s holkama moc obejmutí a už se moc těšíme, taťko, na zítřek. Vidíte, no? Tak co to bude? Donor. Donor a ještě jsem vám neřekl skladbu. Létám dál. Tak to dáme. To je, myslím, z roku 2018 Donor. A to oni mají dobrý všechno.

kapela Donor, létám dál, zdravíme Vladěnku, Honzlíka i holky. A já tady musím nadiktovat další skladbu, koho pak máme dalšího posluchače, dokonce dva, Taťka a Andulka dávají Diran Diran, Ordinary World. Ahoj Jindo, co jsme posílali přání a tento rok jsme konečně opět naladěni. Tak je to dobře, no. Když jsme naladěni, tak to bude Diran Diran.

Pak tady máme, koho tady máme? Jurášek, vidá, Jurášek tady, že by rád slyšel Šafránka s Folkmanem motorkářskou. To není špatný nápad. Mimochodem, já jsem zrovna dneska odvez motorku do servisu, že bych ho taková předjízdní údržba, že jo, takže brzdovka, ventily nastavit a takový, no, by to jezdilo krásně. No, tak zdravím jedno zahrají pro všechny, co jezdí na dvou kolech. Dnes do mě strčila Maruška, nic se mi nestalo, ale odřený jsem, to jo, to se stane, no. To já jsem jednou jel domů a jako jsem říkal, jak jsem dneska hezky jel a pěkně jsem se projel ze západních Čech, to byla výška jako prase, dvou kilometrů, jo, hromada, že jo. A byl jsem doma, už kilometr ani ne, od města už jsem viděl komín, teplárny, říkal, už jsem doma, tak ještě se stavím v supermarketě, koupím si něco a půjdu do rádia hrát, to vždycky v sobotu, no. Tak kilometr před domovem jsem to zahodil do škarpy motorku, no, jsem rozpál, helmu jsem rozmlátil, no, bylo to ošklivý, no, ošklivý, jako materiálně, nic se mi nestalo, že jo, ta helma byla na odpis, ulomil jsem páčku od spojky, rozflákal tachometr, na to byl vejlet jako vína teda, no, ale takovýhle věci se koupějí nový a jezdí se dál.

Tak to byl Šafránek s Folkmanem, motorkářská. Já, když jsme u těch motorkářů, jo, tak já bych si dovolil ještě jednu, dneska už se jezdí, že když já začínám sezónu velmi, já jsem takový, jako jsou tažní ptáci, který přilétají až tak úplně v letě, že jo, tak to já jsem taky tak, že mě to nebaví na jaře, protože ještě je zima a tohle, a taky už jsem už starý člověk. A jinak opatrně člověk jezdit musí, jo, já jsem tady hovořil o tom, jak jsem se vyválel těsně před domovem, tak to bylo tam takový místo, kde je taková dost pitomá zatáčka a já jsem pomalu na dvojku, že jo, žádný nebyl machrování, ale silničáři tam spravovali, jak to má jako ten bazmek, jak tím lepějí ti díry, jo, to posypou takovým tím takovým písečkem, ne? Mě to na tom klouzlo a já jsem idiot, ještě zabrzdil, jsem zahamoval ještě před, no, to snad není pravda. No, výsledek byl, jak jsem hlásil, že jo. Komický bylo na tom to, že nějaká paní zastavila s autem, sbírala mě tam ze země a povídala, a z toho se nic nedělejte, já jsem tady loni v září poslala celý auták do lesa. No, tak vidíte to. Tak jo, tu motorkářskou horký, že slíže.

0: get the blues, you get the blues, this is high, this is high.
1: A taky mě rocker Petr psal, že ty tu kapelu, co jsem hrál, že to trošku připomínalo White Stripes. No, zkusíme, možný to je, to, tak to dáme a já jdu hledat další přání.

Máme tady Honzu telefonistu, tento ví na pražský výběr, na Vildu Čoka dokonce i, a na Václavský Václaváku, ale pozor, country and western verze.

Tak se podíváme na přání, který tady ještě máme, milí posluchači, ale moc toho neodehraju, protože se blížejí francouzský vychytávky a já tady mám speciální přání, tak mě vydržte, jo. Vydržte, doufám, že ještě něco najdu. Koda na půl. 100 na 100. Očenáš dáme. Prohráška. Tak, vydržte mi chvilku. A tady to máte.

Milí posluchači, zbývá ještě jedna, víc tam asi nedám. Bude to pro Petra a Andrejku z Jižního Plzeňska, bude to Kóda, teda kapela. Kóda, bude to Na půl, se to jmenuje, píseň. Ahoj, Jindo, poprosím tě u tuto karlovarskou legendu hard rocku, díky za pohodový večer a pro tebe. Tak to takhle dáme. Má tady ještě Pavlík Sůza, já zkusím mu něco vybrat, ale už musím vybírat z Prahy. Protože, jak víte, za chvíli je tady Fanda Vich a francouzský vychytávky. Takže budeme hrát francouzský Big Bosch, velice zajímavý a pěkný, ale protože jde po mně, za 9 minut bude nastupovat, tak já musím přepínat čas, aby nedošlo k nějaký softwarový kolizi. Víte tady v těch aparátech. Tak jo, tak milí posluchači, já vám děkuju za poslech, mějte se fajn, měli bychom se slyšet, jo, zítra je velká středeční rok, ono je od 19 do 23 hodin. Tak tedy mějte se fajn, hezký zbytek úterka a hlavně, jak říkáme na hajku, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký dobrý večer vám přeje František Vich. Týden je opět za námi, tudíž i čas na další vydání našeho pořadu. Současně připomínám, že všechny odvysílané díly jsou vám k dispozici na webu našeho rádia, stejně jako kompletní playlisty. První z dnešní čtveřice bude, aspoň podle mého názoru, velmi dobrá rocková zpěvačka, která se ale umí chopit písniček dost niterně, nebo chcete-li šansonově, Melly Smell. Pak přijde Arno, už hodně respektovaná osobnost, kterou už ocenili i čeští účastníci jeho několika koncertů u nás. Jinak jeho záběr je hodně široký, od New Wave přes šanson až po blues. Trochu lehčí, písničkovější synthpop si dáme následně, v podobě zpěváka, který používal jméno Les Cop. No a na závěr Jan Tiersen, jeden z nejznámějších francouzských hudebníků současnosti a člověk, o kterém si nikdy říkám, kam na ty melodie chodí. Takže první část dnešních vychytávek bude spíš rockovější. Zpěvačka a občasná kytaristka Melly Smell má své působiště hlavně v Paříži, ale jinak se narodila v roce 1981 jako Melanie Francette Coulet ve Valence v jižní Francii a vyrůstala v malé obci nepříliš daleko svého rodiště. To své muzikantské jméno si odvodila od známého songu Smells Like Teen Spirit od Nirvány. Vystupovat začala sama s kytarou a teprve o 3 roky později začíná se svou stálou kapelou, ale to už bydlí ve Štrasburku. Společně začínají nahrávat první album. Předchází mu ještě jedno EP a to vlastní debutové album pak vychází v lednu 2011 pod názvem Écoute s'il pleut. Z něho jsem vybral i první ukázku Sobre la muerte.

0: I když je první album z roku 2011 více než dobré, celkem dobře se prodávalo a i následné evropské turné dopadlo velmi dobře, Melly Smell pak své muzikantské parťáky zcela vyměnila za ještě zkušenější. Druhé album, Droit d'Homme La Gueule de Loup, je pak už výsledkem spolupráce s novým týmem. Vyšlo v roce 2013, je myslím stejně dobré a jako ukázku si dáme písničku Deserteur.
1: Discographe présente Déserteur. Extrait de Droit dans la gueule du loup.

Písně Melly Smell jsou někdy více šansonové, třeba jen s pianem, jindy zase drsněji rockové, ale na obě polohy má, myslím, ideální hlas. Třetí a zatím poslední album vyšlo v roce 2016 pod názvem Lonku. A řekl bych, že svoji laťku, nastavenou už tím prvním, si stále drží. Muzikantský tým přitom tentokrát zůstal zhruba stejný jako na desce předchozí. Vybraná písnička se jmenuje Le Rivière, řeky.

Druhým dnešním jménem je velká osobnost frankofonní hudební scény, Belgičan Arno, celým jménem Arno Hintiens. Jako zkratkovitá pomůcka bývá někdy používáno jeho přirovnání k Tomu Waitsovi, s nímž je navíc stejný ročník, anebo k Nicku Cavovi, ale je to hodně nepřesné. Arno je rodákem z Ostende a rozhodně se nestydí, že své hudební inspirace nacházel a nachází v blues a šansonu. Už na konci 70. let píše nějakou hudbu pro film a sám si i ve třech filmech zahrál, ale díru do světa, nebo možná lépe říci do Evropy, udělal spíš co by lídr velmi úspěšné progres novovlné belgické skupiny TC Matic. To bylo v první polovině 80. let. Po společném turné se Simple Minds se kapela rozchází a Arno pokračuje jako solista. Od roku 1988 stačil natočit asi 13 řadových alb a taky dvakrát vystoupit i v České republice. Minimálně první koncert v pražské Akropoli byl údajně nečekaně výborný, možná ale překvapení jen pro ty, kteří moc nevěděli, o koho jde. Arno zpívá francouzsky, holandsky i anglicky a pokud jde o první písničku, tak tu jsem vybral z alba Ratata z roku 1990. Jmenuje se Lonesome Sorrow a je v angličtině.

Album Ratata, ze kterého byla tato ukázka, se dostalo i do mnou často citovaného výběru časopisu Rolling Stone se stovkou nejlepších francouzských rockových alb. Konkrétně tam figuruje na 70. pozici. Pro další ukázku jsem sáhl až do roku 2007. Je z alba J'ai de Box, je už ve francouzštině a jmenuje se Mourir à Plusieurs.

Takže to byl dnes podruhé Arno. Jinak mimo jiné i nositel francouzského řádu umění a literatury v úrovni rytíře. Abych byl i trochu aktuální, tak tady mám jednu nehudební informaci, a to, že někdy loni po desítkách let ostříhal svou pověstnou nedbale bujnou kštici, a to až na ježka. Ale jestli to souvisí i s nějakou novou image, to si nejsem jist, protože poslední řadové album z roku 2019, nazvané Sound Boutique, je stejně dobré jako desky předchozí. Taky na něm spolupracoval s letitými muzikantskými kolegy, jako je ku příkladu basák Mirko Banovič nebo kytarista Bruno Ferrari. Ale třešničkou na dortu je tady producentská spolúčast Angličana Johna Parishe. Arno, ač muzikant v letech, má energie stále dost, což dokumentuje i album Weaver, jenž se má objevit v omezeném počtu 5000 kusů 21. května. A bude obsahovat především Arnovi už osvědčené tituly v prostších klavírních verzích. Ale k tomu klavíru se tentokrát posadil mladý pařížský klavírista Sofiane Pamart. Tu třetí dnešní ukázku jsem ale dal z té už zmíněné poslední Arnovy řadovky Sound Boutique. Písnička se jmenuje Chep Chep Se Finit.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
3: Dost dlouhá doba uběhla i od chvíle, kdy se v našem pořadu objevila skupina Azyl. A podobné je to i v případě jejich někdejšího frontmana, zpěváka Leskopa. Jen připomenu, že tahle skupina vznikla v La Rochelle už v 95. Po nějakých 12 letech a třech docela úspěšných albech kapela skončila. A Leskop, jinak vlastním jménem Mathieu Pedipo, se vydává na soulovou dráhu. Ještě pro úplnost, narodil se v roce 1978 v Châteauroux ve střední Francii, ale prababička byla z Bretaně a právě podle ní si zvolil své umělecké jméno. První solové nahrávky zveřejnil na internetu v roce 2009. O dva roky později vychází první EP a další rok na to pak debutové album. Vše pouze pod jménem zpěváka. A u toho albového debutu se zastavíme nejdříve. Konkrétně písničkou La Nuit Américaine.

Leskop se ani na svých solových nahrávkách nepokusil o nějakou zásadní změnu stylu, nastoupenou už v éře skupiny Azyl, takže jde do značné míry o moderněji pojaté písničky vycházející ze stylu aktuálního už na přelomu 70. a 80. let v době razantního nástupu syntezátoru, takže trochu technopop, trochu nová vlna a trochu britské cold wave. A někdy to už opravdu zní spíš jako retro. Z prvního alba si dáme ještě jednu písničku, Le Mal Monange, což je nejspíš jediný duet, který kdy naspíval. Pěveckou partnerkou mu tady je Dorothée de Kuhn.

Druhé řadové album Leskopa, nazvané Echo, se objevuje až po 5leté pauze v roce 2016. Pak ale nastává další odmlka, po které se neobjevuje to, co se nejspíš očekávalo, to jest nějaké třetí album, ale Leskop se představuje co by součást nové kapely nazvané Serpent, opět ve stejné roli, jakou měl v Azylu. Loni vyslali do světa první čtyřpísňové EP, které je tak trochu do funky, ale co bude dál, se uvidí. Teď si poslechneme singlovku z druhého alba David Palmer. Pravda, i v této nahrávce je zaranžovaný ženský hlas, ale za duet bych to nepovažoval.

Jak jsem říkal v úvodu, Jan Tiersen je jedním z nejznámějších francouzských hudebníků v zahraničí. Skvělý muzikant, skladatel.

Zakladatel a hráč má spoustu nástrojů, které dokonce s oblibou používá najednou. Bylo by to téma na několik pořadů, tak jen hodně zkratkovitě. Tiersen pochází z Bretaně, ročník 70, klasicky vzdělaný a proslavil se asi nejvíce hudbou k filmům. Příklad Amélie z Montmartru, filmová lahůdka. I když třeba konkrétně do tohle filmu byly použity i skladby, které Tiersen natočil už pár let předtím. Ale jinak vlastně scénickou hudbou už v první polovině 90. let začínal. První solové album, vydané v počtu 1000 kusů, se objevilo v roce 1995 a trochu většího ohlasu se dostává až jeho třetímu z roku 1998, nazvanému Le Phare. Přesto jsou podle mě všechna tři první alba výborná. Třeba i na tom druhém, Rue de Cascade, jsem našel spoustu zajímavého. Třeba skladbu Déjà Lois.

Jan Tiersen z roku 1996. V jeho stručných biografiích se často citují dvě kapely, které ho muzikantsky ovlivnili, a to američtí Stooges a britští Joy Division. Berme to trochu s rezervou, nicméně někde se i tyhle stopy najít dají. Ale třeba ve skladbách známých z filmu Amélie z Montmartru bych je moc nehledal. Tuhle kolekci z roku 2001 jsem dnes vynechat nechtěl a nabízím z ní aspoň skladbičku Le Jour Triste, smutné dny.

Jan Tiersen ze soundtracku k veleúspěšnému a hlavně skvělému filmu Amélie z Montmartru. Jinak pochopitelně ve své době jednička francouzské albové hitparády, no a taky dvojka ve Spojených státech. A jestliže jsem dnes už hovořil o Arnovi, co by rytíři francouzského řádu umění a literatury, tak Tiersen se může pyšnit úplně stejnou hodností. V roce 2007 pak vystoupil, pokud se nepletu poprvé, i v České republice a několikrát se vrátil i v dalších letech. Tiersenovy nahrávky vznikají z velké části a už dlouhá léta v jeho domácím nahrávacím studiu na ostrově Ušát, francouzsky USO, na jihozápadním konci Lamaňského průlivu. Pokud se podívám do jeho diskografie, tak poslední hudební nosič, který se dá označit jako řadovka, je asi album nazvané All z roku 2019. Ve stejném roce se objevila i kolekce 25 přetočených písní, doplněná třemi novinkami a nazvaná Portrait. Letos se pak dostalo do prodeje album jeho skladeb zaranžovaných pro kytaru a nahrané Řekem Jorge Tosikianem. Jmenuje se La Plage. Já jsem ale co by třetí dnešní Tiersenovu nahrávku vybral La Boulange, čili pekařství z desky Le Rotrouaille z roku 2005.

dnešní základ jsme naplnili a odhadují čas ještě na jednu písničku. A myslím, že to je zase lahůdka. Skupina Letít na sel má už za sebou minimálně 20-letou historii, která se začala psát v Rouen ve střední Francii. Dlouhé roky byly pouze duem, které tvořili Aurélien Mathieu a Sophie Signore. On zpěvák a kytarista, ona zpěvačka a hráčka na klávesové nástroje a různé percussions. Dá se říct, že hudebně se pohybují někde v trůhelníku folk, rock, chanson, přičemž celkový zvuk se s lety pomalu plnil, až se v roce 2014 rozhodli přibrat dva další přátelé, bubeníka a baskytaristu, a stali se tak kvartetem. Nejde jen o rockovější zvuk, ale třeba i o pestré, ale přitom nepřeplácané aranže s řadou různých nástrojů, které byly vždycky jejich velkou předností, podobně jako nápadité melodie. Zatím mají na kontě 8 moc pěkných albových kolekcí a tu 20-letou historii dokumentuje zatím poslední sbírka živých záznamů, která vyšla v podobě 2 CD minulý rok. Jako ukázku jsem vybral Tama z poslední řadovky z roku 2016, která se jmenovala On Plan Care. To bude pro dnešek všechno. Ještě moc děkuji za nové ohlasy Lauře, Martině a Robinovi a těším se na příště. U mikrofonu byl František Vich.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

zasvětlo vzpomínku, je to jen záblesk jak v bordýlku, sviští partička modýlku a rada zní tak.

0: Rokové diamanty.
1: Skvosty rokové historie i současnosti.
2: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. A začneme jedinou skladbou, která mne opravdu oslovila z čerstvého LPčka Aurora, britské progress rockové kapely Yes. Ta naštěstí není naspívaná v duchu stylu, kterým zpívával John Anderson, což často předvádí přeslazený a pro mne málo autentický John Davison. Ta píseň, která se mi líbí, má název All Hands on Deck, tedy všichni na palubu, všichni do akce, potřebujeme prostě každého. Současný zpěvák Yes, o kterém tady byla řeč, v této písni naštěstí zpívá civilně svým normálním hlasem. A druhým vokálem v této písni překvapivě přispěl také excelentní, již 79-letý kytarista Steve Howe. Konečně tedy u nové tvorby Yes nemám pocit, že poslouchám nějakou pofiderní kopii starých dobrých Yes, ale sebevědomou novou tvorbu.

feel one of

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové démanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Druhou 60-minutovku rokových démantů, reprízovaných ve středu a ve čtvrtek, otevřeme s písní, kterou natočila anglická kapela The Michael Schenker Group, vedená německým kytaristou Michaelem Schenkerem. Tento song se točí okolo vztahových problémů. No, ono najít k sobě někoho, kdo s vámi bude navždy a nikdy vás nezradí, je opravdu těžké a nemějte pocit, že to rockové hvězdy mají daleko snazší než obyčejní lidé. A přitom to vždycky začíná tak optimisticky jako název téhle písně. I'm gonna make you mine, získám si tě, budeš mou.

to you. Would you dare to let me through? Are you brave?

Dnešní speciál jsme zakončili největším hitem Phila Collinse, kterého jsem si vzal pod lupu na sesterské verzi tohoto speciálu, kterou vytvářím na kanále YouTube. Srovnávám v něm solovou tvorbu Petra Gabriela se solovou tvorbou Phila Collinse. A protože jsem se nemohl nezmínit také o této mega šupě, dovíte se, jaké okolnosti Phila vedly právě ke složení této proslulé písně In the Air Tonight. No, ono to nebylo nic hezkého, co byste chtěli zažívat. Pokud chcete vědět, o co šlo, koukněte se na YouTube kanál pojmenovaný stejně jako tento pořad, tedy Rokové démanty. A to už je vše, co jsem měl na srdci. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlno.